také chvíli vzniká politika. Mydlo dekelské a šampón tiež do politiky patria obec.